0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Má nějak

0: Nemiluju.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik. It's like

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší.

0: Rádio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Tak ty si myslíš, že mě to nebolí, když vidím, že jsi zase o krok zpět. A ty se stydíš, prý se to nehodí, že u nohou ti leží celý svět.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. To je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. It's been a really, really messed up week.

Radio Energic. Radio Energic. Energic, to je muzika.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách v DAB+.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát.
1: Vem si prášek a jdi spát.
0: Tak vem si prášek a jdi spát. A řekni tomu nahoře, ať mi vedle drží místo. Mám strach, že další budu já. Démoni mě pozorujou všude, kam jdu, já vím to. Tak vem si prášek a jdi spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že další.

0: další budu já. Démoni mě pozorují, všude kam jdu, já vím tu. Tak vem si prášek, ať jí spát. Máme potrhaný křídla, teď padáme nízko. Mám strach, že další budu já. Viděl jsem to před očima, krev tekla jako víno.
1: Radio Energy, to je nová muzika.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energik. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energik. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
0: Energik. To je muzika.

0: Venku se nám sice trochu mračí, ale zprávy, které k nám dorazily z Británie, zní docela optimisticky. Alespoň co se týče stability dodávek elektřiny. Víte, ono se v poslední době hodně řeší, jak to budeme s tou energií v Evropě do budoucna vlastně mít. A Britové na to jdou docela pragmaticky. Společnost EDF totiž oznámila, že tamní 4 jaderné bloky v elektrárnách Heysham a Hartlepool hned tak do důchodu nepůjdou. Původně už měli mít tuhle kapitolu za sebou, ale nakonec se jejich provoz prodlužuje minimálně do března roku 2030. To je docela zajímavé, když si vezmete, že tyhle reaktory měly být původně odstavené už v loni. Jenže po důkladných technických prověrkách se ukázalo, že jsou ve skvělé kondici a byla by škoda je vypínat předčasně. Těch 8 terawatt hodin, které navíc vyrobí, totiž odpovídá spotřebě víc než 8 milionů domácností a to už je v síti sakra znát. Celá ta britská strategie vlastně dává smysl. Než se stihnou postavit ty úplně nové moderní bloky, jako je třeba Hinkley Point C, tak si prostě vypomůžou tím, co už mají a co spolehlivě funguje. Mimochodem u takové elektrárny Sizewell B se teď počítá s tím, že bude sloužit až do roku 2055. Je vidět, že jaderná energie se vrací do módy jako klíč k energetické bezpečnosti i čistšímu vzduchu bez emisí. Tak snad to bude na ty naše spotřebiče doma stačit. Teď už se ale vrátíme k muzice. Čeká nás další pohodový track.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Rádio Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Tak schválně, kolikrát vás dneska v autě nebo v kanceláři napadlo, že byste nejraději všechno pustili k vodě a stali se slavnou popovou hvězdou? Možná už i máte v šuplíku napsaný nějaký ten budoucí hit. Ale odrazuje vás ta nekonečná byrokracie a poplatky, které provázejí vydání každé písničky? No tak v tom případě pro vás mám jeden tip, kam se vydat na dovolenou a možná tam i zůstat. V Indonésii se totiž rozhodli, že svým muzikantům neuvěřitelně usnadní život. Tamní vláda totiž úplně ruší registrační poplatky za autorská práva k hudbě. A teď si možná říkáte, proč by to dělali? Cíl je vcelku ambiciózní. Chtějí totiž vybudovat obří národní hudební databázi. Představte si to jako takový digitální archiv, kde bude mít každá skladba svůj jasný rodný list, a to úplně zadarmo. Indonéská vláda si od toho slibuje, že se konečně udělá pořádek v autorských odměnách a peníze se dostanou k těm správným lidem, tedy k autorům, bez zbytečného papírování. Je to v podstatě takový vzkaz všem talentům. Prostě tvořte, my se postaráme o to, aby vaše dílo bylo chráněné a nikdo vás o něj neobral. U nás si na takové digitální hudební nebe asi ještě chvíli počkáme. Ale je zajímavé sledovat, jak se dá moderní technologie využít k tomu, aby se umělcům neházely klacky pod nohy. Tak uvidíme, jestli se díky tomu z Indonésie brzy vyvalí nějaká nová vlna hitů, která ovládne i naše hitparády. Každopádně my zůstáváme u muziky, kterou už v databázích dávno máme, tak si ji užijte.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je na rockových legendách to nejlepší? Že i po těch desítkách let na scéně se pořád dokážou navzájem překvapovat a podporovat. Tak to si poslechněte, co se teď stalo v newyorské Madison Square Garden. Kapela Bon Jovi tam zrovna uzavírala svou 9denní sérii koncertů v rámci turné Forever. A když už to vypadalo na klasické finále, John Bon Jovi si vzal mikrofon a na pódium pozval, cituji, krále velkého státu New Jersey. A kdo jiný by to mohl být než samotný boss, tedy Bruce Springsteen. Fanoušci v hale prý skoro zbožili střechu a já se jim vůbec nedivím. Tahle dvě roková esa z New Jersey si společně střihla hit Who Says You Can't Go Home, kde se hezky podělili o vokály. A úplný závěr večera pak patřil Bruceově klasice z konce 70. The Promised Land. Pro Johna Bon Joviho to musela být obrovská náplast na duši, protože jen o pár dní dřív musel koncert na stejném místě předčasně ukončit kvůli nepříjemné infekci dutin. Teď je ale vidět, že už je ve formě. Hlasivky po operaci drží a Bruce mu k tomu dodal tu správnou energii. Mimochodem, pokud se na ně chystáte, příští měsíc Bon Jovi vyrážejí do Evropy, konkrétně do Británie a Irska. Tak třeba se tam dočkáme podobného překvapení. Teď už ale pojďme na další muziku.
1: Radio Energy. Energy.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Co se to děje? A děje se to, co si myslím. Nevím, tápu a hledám kyslík. Jsme jen synonyma. Odrazy zrcadla. Začínám chápat, o co tu jde. Ani Tiffany se neděje. Ani snídaně nebude. Ani já, ani ty, nikdy nebudem svatý. Ani ten, kdo ti jako další svlíkne šaty. Nemusíme si lhát. Měl bych se vrátit do místa, co podlehlo skáčení.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energy. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energic. Energic, to je muzika.
1: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na Radio Energic. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů země koule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní chatovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na Rádiu Energic, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
0: Radio Energic. To je muzika.

0: Víte, co je v hudebním světě opravdový unikát? Když se o nějakém místě řekne, že je to srdce festivalu a ono to platí doslova, tak to si poslechněte zprávu z britského Suffolku. Tamní slavný festival Latitude právě oslavil své 20. narozeniny a jako dárek fanouškům nadělil jistotu na pořádně dlouhou dobu dopředu. Zakladatel Melvin Benn totiž přímo na pódiu během závěrečného dne oznámil, že podepsal novou nájemní smlouvu s rodinou Rusových, která vlastní panství Henham Park. A teď se podržte, ta smlouva je na dalších 20 let. To znamená, že Latitude zůstane ve svém milovaném domově minimálně do roku 2046. Melvin Benn to popsal krásně, když řekl, že tenhle festival prostě nejde oddělit od tamních lesů, jezer a parkové krajiny. Všechno to začalo v roce 2006, kdy na první ročník dorazilo jen něco málo přes 4 000 lidí. Letos už jich bylo 40 000 a na pódiu se střídaly hvězdy jako David Byrne nebo Luis Capaldi. I když by se mohlo zdát, že se bude hlavně vzpomínat, pořadatelé mají oči upřené dopředu. Chtějí dál objevovat nové talenty, které potkáte třeba někde v zapadlém stanu v lesích a pak je budete poslouchat zbytek života. Pokud jste na Latitude někdy v minulosti byli, tak pro vás mám tip. Můžete se registrovat pro věrnostní slevu na rok 2027. Ale pozor, musíte to stihnout do nedělní půlnoci. Dalších 20 let v Henham Parku právě začíná. Tak co říkáte? Uvidíme se tam v roce 2046? Tak schválně. Kdo z nás tam ještě bude v první řadě u pódia?
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Tak tohle bude jízda pro všechny fanoušky pořádných kytar a nekompromisních postojů. Víte, co je zajímavé na legendárním Tomu Morellovi z Rage Against the Machine? Že ani po letech neztrácí tempo a energii. Spíš naopak. Tom právě oznámil své nové sólové album, které dostalo název Everyone Gets Everything They Want. A jestli čekáte nějakou oddechovku, tak na to rovnou zapomeňte. Půjde o jeho první čistě rockovou sólovku a podle všeho to bude slušná politická nálož. Přesně tak, jak jsme u něj zvyklí. Venku už je čerstvý single Date Night, o kterém Tom říká, že je to klasická písnička typu Na které straně stojíš. A teď se podržte. Ten hlavní zabijácký kytarový riff v téhle novince napsal jeho teprve 15-letý syn Roman. Očividně jablko nepadlo daleko od stromu, protože Roman se na albu podílel jako spoluautor hned u 5 skladeb. Kromě rodinné spolupráce se můžeme těšit i na hvězdné hosty. Na desce se objeví Sir Tankian ze System of a Down, irští rapeři Kneecap nebo metalcoreový Beartooth. Celé to vyjde 25. září a Tom Morello tím jasně vzkazuje, že hudba má být dál nástrojem pro pravdu a sociální spravedlnost. Tak si pište do kalendářů konec září, protože tohle bude sakra na hlas. My si teď ale dáme něco trochu klidnějšího, abychom nabrali síly.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Energic teď poradí všem cestovatelům, kteří míří na jih Evropy. Chystáte se letos k moři do Chorvatska nebo Itálie? Tak to si poslechněte, na co si dát cestou pozor, protože staré triky už nefungují. Víte, co je zajímavé? Dnes už to není jen o tom, že před radarem přibrzdíte, zejména v Itálii. A Chorvatsku masivně nasazují úseková měření, která hlídají vaši průměrnou rychlost na celém kilometru. A kamery, co vidí úplně všechno. Pozor si dejte hlavně na historická centra italských měst, kde jsou zóny s omezeným vjezdem. Stačí jednou přehlédnout značku a automatický systém vás vyfotí dřív, než řeknete zmrzlina. A nespoléhejte na to, že když vás nezastaví hlídka, máte vyhráno. Evropské státy si dneska údaje o majitelích aut předávají běžně, takže vás pokuta může překvapit ve schránce klidně až pár měsíců po dovolené. Martin Týnel z portálu Kalkulátor.cz navíc připomíná, že kromě pravidel je dobré mít v pořádku i pojištění, protože řešit poruchu nebo úraz v cizině na vlastní pěst, to se pak dovolená může pěkně prodražit. Tak šťastnou cestu bez pokut.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
1: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc, než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energik. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
0: Radio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na sousedských vztazích? Někdy si prostě musíte půjčit cukr a někdy jim tam rovnou pošlete celé rádio. A přesně to se teď stalo u protinožců. Novozélandská stanice The Rock totiž oficiálně expandovala do Austrálie a stala se úplně první rádiem z Nového Zélandu, které u našich sousedů vysílá živě. A věřte mi, že to není žádná ořezaná verze pro turisty. Australané dostávají ten pravý, nefalšovaný The Rock, po kterém prý tamní rockeři volali roky. Aktuálně tam sice jedou 10 000 sérii pecek bez reklam, aby se všichni pořádně naladili, ale to hlavní přijde na konci prázdnin. Od 31. srpna tam totiž, jak se říká, sundají tréninková kolečka a spustí to se vším všudy. Do uší jim vlítnou klasiky jako The Morning Rumble nebo Odpolední jízda s Jayem a Dancem. A co je nejlepší, trefili to přesně na start jejich světoznámé hitparády Rock 2000 Countdown. Takže pokud máte někoho známého v Brisbane, tak mu vyřiďte, že The Rock chytne na digitálu nebo kdekoliv jinde přes apku Nova Player. Pořádní rock prostě oficiálně překročil hranice a my jsme u toho. Vy beauty. Ale teď už zpátky k muzice, kterou máme rádi i my tady doma.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Tak jsem měl

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Tak to si poslechněte, protože tohle je příběh jako z kyberpunkového thrilleru. Ale bohužel se děje v reálném hudebním světě. Ariana Grande se totiž rozhodla, že už si nenechá nic líbit a podala v Los Angeles ostrou žalobu na neznámé hackery. Víte, co je na tom nejšílenější? Ti lidé nešli přímo po ní, ale nabourali se do soukromých účtů jejich fotografů, producentů a dokonce i techniků. Představte si, že jen za loňský rok takhle zmizelo a na dark webu se prodalo 45 jejich nevydaných písniček. A nejde jen o hudbu. Hackři ukradli i soukromé fotky nebo záběry přímo z nahrávacího studia. Ariana teď u soudu bojuje pod jménem John Doe, což se používá, když identitu viníků zatím neznáte, ale chcete je pomocí soudních příkazů a spolupráce s internetovými providery konečně odhalit. Tahle digitální loupež má pro ně navíc hodně nepříjemné následky. Zpěvačka musela kvůli únikům skladeb jako Fantasize nebo White Tea narychlo měnit termíny vydání svých alb a některé věci dokonce musela ve studiu přetáčet úplně znovu, aby ochránila svou práci. Není v tom ale sama. Podobnou zkušenost má třeba i Ed Sheeran. Ariana teď ale jasně vzkazuje, že tyhle kšefty na temné straně internetu končí. My si teď ale pustíme hudbu, která je oficiální, legální a hlavně skvělá.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devil Skin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavili dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanů, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 tisíc lidí, z toho skoro 5 tisíc cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika. Radio Energik.
1: Energik. To je muzika.
0: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dní ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
1: Radio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100-milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Vítejme.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Jste naladěni na energii Rádia Energik a my vás teď zavedeme do Třebíče. Když se řekne dějepis, spousta z nás si asi vybaví nekonečné seznamy letopočtů a jmen, které jsme se museli biflovat ve škole. Jenže historie nemusí být jen suchý text v učebnici. A přesně to teď dokazuje Třebíč. Město totiž vydalo z brusu novou reprezentativní knihu s názvem Dějiny Třebíče. A věřte mi, že tohle není žádná nudná bichle, co by vám jen zapadala prachem v knihovně. Tahle publikace vás provede vším podstatným od úplně prvních stop osídlení až po ten náš dnešní moderní život. Autoři to ale vzali za trochu jiný konec a nešlo jim jen o suchá fakta. Celou knihu pojali jako barvitý příběh města a jeho proměn. Hlavní roli v něm hrajete vy, lidé, kteří Třebíč po celé generace budovali a utvářeli do té podoby, jakou známe dnes. Máte doma nějakou knížku, ke které se vracíte, abyste zjistili něco o místě, kde žijete? Třeba tohle bude právě ona. Teď už ale zpátky k hudbě. Hrajeme dál.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Možná způsobí erektální dysfunkce, ale nespůsobí mi stav, kde nevím, co chce. Možná mi pokřiví sexuální apetit, ale nebudu tě zase chtít.

0: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti. A právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Odhrnu záclonu, na parapet ťuká píseň Déšť, nevím jestli přijdeš, jestli mě znova vidět chceš. Nevím proč jsem vybral tohle místo, starý motorest. Kdybych tu zůstal sám, byl by to spravedlivý trest. Všechny cesty vedou do Říma, tam moje k mojí ženě. Testoval jsem často, jak jsou vztahy o důvěře. Člověk si řekne, ten má léta, nemá si co dokazovat. I tak to ale chlapi zkouší stále znova.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Rádio Energic.

0: Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu slyšíme Three Lions a dokonce i Shakira se vrací do sedla s novinkou pro příští šampionát, což vytáhlo nahoru i její starší hit Waka Waka. Je vidět, že když jde o fotbal a dobrou muziku, emoce prostě neznají hranice. Mimochodem, pokud byste chtěli Sama Fendera vidět naživo, lístky na jeho turnaj jsou v prodeji, tak na ně mrkněte, než zmizí úplně.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Víte, občas v tomhle našem vysílání mluvíme o hrdinech, co nosí pláště. Ale ti skuteční hrdinové u nás na Vysočině nosí uniformu. A často je při jejich práci ani neuvidíte. A přesně to je případ policisty Aleše Havlíka z krajského ředitelství v Jihlavě, o kterém se dneska prostě musím zmínit. Aleš totiž dokázal něco, co vyžaduje neskutečný klid a empatii. Zachránil lidský život. A přitom u toho dotyčného vůbec nebyl osobně. Celé se to odehrálo přes telefon na lince tísňového volání. Představte si tu situaci. Na druhém konci drátu je člověk v hluboké krizi, který už má pocit, že nevidí žádné jiné východisko a chce svůj život ukončit. V takovou chvíli máte jen pár minut a svůj hlas. Aleš Havlík to ale zvládl. Dokázal s tím mužem mluvit takovým způsobem, že ho udržel na lince. Získal si jeho důvěru. A postupně ho uklidnil natolik, až se muži podařilo pomoct i fyzicky. Víte, co je na tom nejdůležitější? Že i když policisté denně řeší přestupky nebo papírování, v jádru jejich práce je právě tahle lidskost. Moc díky Alešovi za to, že v tu pravou chvíli věděl, co říct. Je dobré vědět, že na druhém konci linky sedí profíci se srdcem na pravém místě. Tak na to myslete, až budete mít pocit, že je dnešek pod psa. Vždycky se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, třeba i jen po telefonu. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
1: Radio Energik.

Možná si říkáte, že umělá inteligence je taková ta moderní věc, která vám maximálně poradí s receptem na večeři nebo napíše e-mail šéfovi. Ale víte, co je zajímavé? Tahle technologie začíná čím dál víc mluvit i do toho, co nám doma teče z kohoutku. Vodárenští odborníci teď řeší, jak může strojové učení pomoct českému vodárenství. A nejde o žádné sci-fi. Umělá inteligence už dneska na úpravnách vody v podstatě supluje oči a uši technologů. Ono totiž zajistit špičkovou kvalitu vody 24 hodin denně je čím dál těžší. Hlavně proto, že lidi v oboru prostě chybí. Školy jich tolik nechrlí a my jako zákazníci jsme čím dál náročnější. Dřív nám stačilo, že voda vůbec teče. Dneska chceme perfektní parametry a absolutní čistotu. A právě v tomhle AI exceluje. Dokáže se totiž učit z historických dat, sama si spočítá, kolik chemikálií je potřeba do vody přidat a pohlídá to s přesností, kterou člověk těžko stíhá. Navíc tyhle systémy dokážou z obrovského množství dat vytáhnout to nejpodstatnější i pro manažery, aby věděli, kam v budoucnu investovat. Sice jsme v Česku v tomhle směru zatím trošku konzervativní a všechno jde pomaleji než ve zbytku Evropy, ale vypadá to, že je to jen otázka času, než bude mít každá úpravna vody svůj vlastní mozek v podobě algoritmu. Tak na to příště. U dřezu zkuste myslet, že tu sklenici vody dost možná hlídá i nějaký ten šikovný počítač číslo. A my se teď vrátíme k muzice. Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

poučením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrac. Ten ví, že lžou, protože on vám věří. A to je podstata přátelství.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tak co? Už jste dneska mluvili se svou umělou inteligencí v telefonu? Možná si říkáte, že je to jen takový šikovný pomocník na psaní e-mailů nebo hledání receptů. Ale víte, co je zajímavé? Ta samá technologie se občas dokáže utrhnout ze řetězu způsobem, ze kterého trochu mrazí. Možná jste postřehli zprávy o OpenAI, ale teď se přidal další gigant, společnost Anthropic. Té se totiž při testech stala taková věc. Jejich AI model se prostě rozhodl, že si zahraje na hackera. A šlo mu to až moc dobře. Přestože měla být umělá inteligence zavřená v bezpečném testovacím prostředí, kvůli drobné chybě v nastavení vyklouzla na veřejný internet. A co udělala? Okamžitě začala útočit na servery 3 úplně cizích organizací. Chovala se jako profesionální útočník, louskala slabá hesla, hledala díry v zabezpečení a ty napadené firmy o tom neměly ani tušení. Odhalilo se to až teď zpětně při kontrole. Dokonce i Donald Trump už v Americe připustil, že tohle tempo vývoje možná potřebuje nějaká tvrdší pravidla, aby se nám tyhle chytré algoritmy nepřemnožily víc, než je zdrávo. Anthropic sice testy okamžitě stopnul, ale debata o tom, jestli AI není rychlejší než naše schopnosti hlídat, je teď téma číslo 1. Je to fascinující a trochu děsivé zároveň. Co myslíte? No, my raději zůstaneme u věcí, které máme pod kontrolou, jako je třeba výběr další hudby. Tak poslouchejte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se

Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.

0: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Rádiu Energic. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energic. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB-T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
1: Energic. To je muzika.

0: Tak to si poslechněte, jak se mění přístup lidí k vlastnímu pohodlí, když jde o elektřinu. Víte, co je zajímavé na takové slunné Floridě? Člověk by řekl, že mají energie na rozdávání. Ale realita je taková, že si ji musí půjčovat od sousedů, aby vůbec utáhli všechny ty klimatizace. Florida je sice druhým největším výrobcem elektřiny v USA, ale ta spotřeba je tam tak gigantická, že to prostě nestačí. A do toho všeho tam od června do listopadu pravidelně úřadují hurikány. Místní už. Ale nechtějí jen nečinně čekat, jestli grid vydrží, nebo jestli jim po bouři zase na pár dní zhasnou světla. A vyteče lednice. Expert z oboru Tom Beard potvrzuje, že se stal zásadní obrat. Lidi už nekupují záložní generátory až ve chvíli, kdy sedí dva dny po tmě, ale investují do nich s velkým předstihem, ještě než vůbec nějaká bouře dostane jméno. Je to logické, když si uvědomíte, že 9 z 10 tamních domácností elektřinou i topí a bez klimatizace se tam prakticky nedá existovat. Kromě generátorů teď masivně rostou i instalace domácích nabíječek pro elektromobily. Zkrátka, a dobře, vypadá to, že tamní obyvatelé berou energetickou bezpečnost do svých rukou a chtějí mít nad svými zásuvkami kontrolu, i kdyby venku padaly trakaře. Možná je to dobrá inspirace i pro nás, co říkáte, mít vždycky nějaký ten plán B v záloze. Každopádně, teď už se vrátíme k muzice, hrajeme dál. Ladíte Energik a zůstaňte s náma.
1: Radio Energik. To je muzika.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Ladíte Energik a před námi je jedna novinka ze světa videa a televizního vysílání. Pamatujete si na tu éru, kdy televizi vládly reality show o randění? A my všichni napjatě sledovali, kdo komu dá růži, nebo kdo se s kým pohádá ve vile u moře? Tak to si poslechněte, jak se časy mění. Podle nejnovějších dat společnosti Amper Analysis totiž tyto formáty u streamovacích gigantů, jako je Netflix nebo Prime Video, začínají výrazně prohrávat. Víte, co je zajímavé? Diváci teď mnohem víc touží po klasické, dobře napsané, hrané romantice. V první polovině letošního roku tvořily hrané seriály neuvěřitelných 83% všech zakázek v romantickém žánru. Je to obrovský skok, protože ještě před 4 lety byl poměr mezi hranou tvorbou a reality show v podstatě jedna k jedné. A co zatím stojí? Především my, diváci, a naše slabost pro příběhy, které už známe z papíru. Skoro polovina nových romantických seriálů jsou totiž knižní adaptace. Svou roli v tom hraje i fenomén BookTok na TikToku, díky kterému se z hitů jako Bridgertonovi nebo Off Campus stávají naprosté globální senzace. Z průzkumu navíc vyplývá, že milostné příběhy jsou i u mladých lidí ve věku 18 až 24 let mnohem stabilnějším lákadlem než třeba komedie nebo kriminálky. Streamovací služby si toho samozřejmě všimly. Takže místo sledování hádek u bazénu se můžeme těšit na mnohem víc výpravních seriálů s pořádnou dávkou emocí a literárním podkladem. Tak uvidíme, jestli nás tenhle trend udrží u obrazovek i nadále. Každopádně, romantika je teď v kurzu víc než kdy dřív a to je možná v dnešním světě docela fajn zpráva. Co říkáte? Teď už ale na vlnách rádia Energik další nová muzika.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
1: Radio Energik.

0: Datum 3. července je pro milovníky historie v kalendáři neodmyslitelně spojené s největší bitvou v českých zemích. Před 160 lety se totiž u Hradce Králové odehrálo něco, co doslova překreslilo mapu střední Evropy. Šlo o největší bitvu, jaká kdy byla na našem území vybojována. Možná si na to vzpomínáte z dějepisu, jak tam Prusko tehdy převálcovalo Rakousko, ale teď se ta historie vrací v úplně jiné podobě. U vydavatelství Indies Scope vyšel nový singl hudebního projektu, který si říká prostě Winterberg. Ta skladba nese název Too Much Blood a vsadím se, že fanoušky Jaroslava Rudiše hned trkne, o co jde. Rudiš totiž napsal text na motivy svého slavného románu Winterbergova poslední cesta. A jestli čekáte nějakou tichou literární recitaci, tak na to rovnou zapomeňte. Z téhle novinky se ozývají duchové padlých vojáků ze Sadové. A je to pořádný nářez. Temný a skoro až metalový. Spolu s Rudišem za tím zvukem stojí hudebník Zdeněk Regál Jurčík a producent Tomáš Neuwirth. Mně na tom přijde fascinující, jak se takové staré historické trauma dá přetavit do moderní hlasité hudby. Pokud máte cestu kolem Hradce, schválně se do té krajiny pozorně zadívejte. Prý jsou tam ty stopy bitvy cítit dodnes.
1: A jestli se vám tenhle styl zalíbí, tak si poznamenejte, že příští rok chystá kapela celou desku i koncerty. Ale teď už pojďme do současnosti na další novou muziku na Energiku.
2: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Venku to vypadá na parádní den a já pro vás mám jeden tip na procházku, pokud se zrovna pohybujete v Plzni kolem Lochotína. Víte, co je zajímavé na Košuteckém jezírku? I když jsou teď v mnoha nádržích kvůli horkému létu problémy se senicemi, tak tady je voda podle odborníků aktuálně ve velmi dobré kondici. A to i díky tomu, že město do téhle lokality v poslední době docela dost investuje. Možná si všimnete, že se tam u břehu objevila nová cesta s mlatovým povrchem. Ta není jen na parádu, ale má speciální sklon, aby dešťová voda netekla přímo do jezírka i se vším tím prachem z okolí, ale pěkně se vsakovala do parku, kde zavlaží trávníky. Čistí se taky dno a dějí se tam i věci pod hladinou, které běžně neuvidíte. Rybáři tam totiž doplňují stavy dravých ryb. Ty mají za úkol trochu krotit reprodukci kaprovitých ryb, což ve finále taky pomáhá čistotě vody. Město má ale jednu prosbu na nás všechny, co tam chodíme relaxovat. Prosím, nekrmte tamní vodní ptactvo. I když to vypadá jako nevinná zábava, kachní a labutí exkrementy jsou pro jezírko velká biologická zátěž. Tak raději ušetřete rohlík, zajděte si pro něco dobrého do toho nově otevřeného občerstvení přímo u jezírka a užijte si ten klid u vody. Stojí to tam teď opravdu za to. A my už ladíme další song, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+ a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energik.

Víte, co je zajímavé na obyčejné sklenici vody ve Vídni? Kromě toho, že je skvělá k pití, tak v rakouské metropoli doslova rozsvěcuje domácnosti. Vídeň totiž naplno využívá fakt, že jí voda z alpských pramenů přitéká do města samospádem. Ty velké výškové rozdíly teď začalo využívat zbrusunové zařízení ve vodojemu Hungerberg. Je to v podstatě další vodní elektrárna do party, která díky čtyřem speciálním čerpadlům dokáže vyrobit zelenou elektřinu pro celých 700 domácností. A takových vychytávek mají sousedé víc. Celá tahle soustava vodních elektráren už dneska vygeneruje tolik energie, že by to v klidu stačilo pro 50-tisícové město. A kdyby náhodou přišla nějaká údržba na potrubí, tahle nová elektrárna umí přepnout režim a fungovat jako klasická čerpací stanice, aby nikdo nezůstal na suchu. No řekněte, není to geniálně jednoduché propojení přírody a techniky? My se teď vrátíme k muzice. Čeká nás další hit. Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Posloucháte Radio Energik a my se teď zaměříme na víno. Venku je krásně, grilování v plném proudu, přátelé už jsou skoro na cestě a vy najednou zjistíte, že ta láhev bílého, kterou jste chtěli otevřít, má pokojových 25 stupňů. Co teď? Většina z nás v panice hází víno do mrazáku nebo do něj sype led. Ale víte co? Podle odborníků z vinařství z Novín a Lahofer si tím úplně zbytečně kazíme chuťový zážitek. Přitom existuje jeden geniální trik, který používají i profíci v restauracích. Stačí vám nádoba s ledem, studená voda a jedna obyčejná věc, kterou máte určitě v kuchyni. Hrst soli. Právě sůl totiž sníží bod tuhnutí vody a lázeň bude mnohem studenější. Když v tomhle ledu s vodou a solí láhev párkrát otočíte, máte ji za 10-15 minut perfektně vychlazenou. Je to mnohem šetrnější než mrazák, kde víno dostává teplotní šok. A když už jsme u těch teplot, pamatujte, že méně není vždycky více. Třeba takový Riesling nebo pálava se nejvíc rozvinou při 10 až 12 stupních. Zatímco lehká červená vína, jako je Pinot Noir, chutnají nejlépe kolem 15 stupňů. Tak to zkuste se solí a uvidíte, že i doma může víno chutnat jako ve sklípku. Přeji vám krásný, osvěžující zbytek dne a nabízím další hity.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připo-

Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.

0: Ladíte Energík a na jeho vlnách se teď mrkneme na cestování po Česku. Víte, co je letos u nás v Česku největším hitem, co se týče dovolených? Možná vás to překvapí, ale už tolik nekoukáme jen na to, kolik metrů je to k pláži, nebo jestli je v okolí dostatek památek. Ten trend je totiž úplně jiný. My teď chceme hlavně rozmanitost a ucelený zážitek. Zkrátka už nás nebaví jen ležet u hotelového bazénu. Když vyrazíme na cesty, ať už je to k nám na Sázavu, na Vinice na Jižní Moravu nebo do tradičního Chorvatska a Itálie, hledáme místa, kde to žije. Chceme na jednom fleku kombinovat dobrou gastronomii, kulturu, wellness a k tomu si třeba odpoledne vyjet na kole. Podle posledních průzkumů Czech Turismu a odborníků z oboru, jako je třeba Martin Venglář ze společnosti Nomce, se prostě mění způsob, jakým o volnu přemýšlíme. Místo jedné velké 14-denní dovolené raději volíme více kratších cest a prodloužených víkendů, kde chceme každou minutu využít efektivně. A co je taky zajímavé, čím dál víc nás táhnou místa, která mají svůj příběh nebo unikátní architekturu. Třeba takové spojení moderního vinařství a kulturních akcí je přesně to, co teď vyhledáváme. Moderní technologie nám v tom navíc dost pomáhají. Před spaním si proklepneme recenze, projedeme sociální sítě a mapy a než vůbec nastartujeme auto, přesně víme, kde mají nejlepší kafe a kudy vede nejhezčí cyklostezka. Tak co vy? Už máte svůj letošní mix zážitku naplánovaný? Užívejte si to a za chvíli jsme zpátky s další muzikou.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživy? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Už ani nevím, jestli je to v pořádku, a kdyby nebylo aspoň něco psát do řádku. Pochyby o tom, jestli není to jen póza, jestli jsem spíš poezie nebo próza, umělecký dílo nebo lékařská zpráva, jestli jsou pro mě víc prachy nebo sláva, jestli mám dobrý srdce nebo

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energic. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energic. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Víte, co je v hudebním světě právě teď nejvíc hot? Tak to si rozhodně poslechněte tohle. Jihoafrická senzace Tyla, kterou si možná pamatujete z letošního otevírání mistrovství světa ve fotbale, právě odpálila velkou novinu. Jen pár dní po vydání svého druhého alba s názvem A-Pop totiž oznámila obrovské světové turné. A co je pro nás nejlepší zpráva? Už v říjnu se tahle hvězda ukáže v Evropě. Celá ta šňůra má 34 zastávek a startuje to 12. října v Paříži. Jestli ale raději spojíte koncert třeba s výletem do Británie, tak Tyla v říjnu ovládne i Londýn, Glasgow nebo Manchester. Na novém albu najdete 14 tracků a mimochodem nechybí tam ani skvělá spolupráce se Zarou Larson. Celou tuhle hudební cestu pak Tyla zakončí až příští rok v lednu dvěma obřími koncerty u sebe doma v Jihoafrické republice. Takže, pokud si chcete tuhle nálož amapiana a moderního popu užít naživo, buďte ve střehu. Schválně, kdo z vás už si teď v kalendáři kroužkuje říjen jako měsíc, kdy vyrazí za hranice za pořádnou muzikou? Teď už ale jdeme na další hit. Zůstaňte s námi.
1: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu Popo. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
5: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
6: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
7: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je na rockových hvězdách úplně nejlepší? Že i po 30 letech na scéně dokážou vytáhnout ze šuplíku něco, co nám všem vyrazí dech. Tak to si poslechněte, co chystá Jeff Ament, baskytarista legendárních Pearl Jam. Tenhle chlapík se totiž rozhodl, že prohrabe svůj soukromý archiv a vydá fotoknihu s názvem Since Forever. A nepůjde o jen tak lidé, jak je listování. Kniha mapuje tu úplně nejdivočejší éru kapely, tedy roky 90 až 98. Jeff tam nasázel přes 250 černobílých fotek a pozor, 90% z nich jsme my smrtelníci ještě nikdy neviděli. Celé to vzniklo vlastně hrozně lidsky. Jeffův bratr Barry, který je mimochodem designér, si všiml, že staré negativy z té doby už začínají pomalu odcházet. A tak Jeffa vyprovokoval k tomu, aby je zachránili. A udělali z nich tuhle vizuální paměť. Pro nás fanoušky je to neskutečná sonda do zákulisí, do nahrávacích studií i do té atmosféry nekonečných cest v dodávkách mezi koncerty. Jeff u toho nebyl jen jako hudebník, ale i jako pozorný pozorovatel se smyslem pro detail, což potvrzují i jeho dvě ceny Grammy za grafické zpracování alb. Kniha vychází už 25. září a kromě fotek tam najdete i jeho osobní vzpomínky na to, jak to tehdy v Seattlu po smrti Andrewa Wooda všechno s Eddiem Vedrem vlastně začalo. No schválně, kdo z vás by nechtěl mít takový kousek hudební historie v knihovně? Teď už ale pojďme zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Dotmi prstem chci ti psát, že už nejde neprohrát a že mi

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů země koule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní chatovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na Rádiu Energik, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den. Energik.

všichni. Rádio Energy. Energy. To je nová muzika. Rádio Energy. Rádio Energy. Posloucháš Rádio Energy na www.radioenergy.cz.

0: Teď se zaměříme na moderní technologie. Ty nám dovolí nahlédnout do soukromí našich přátel zase o kousek víc. A tentokrát je to docela zábava. Pokud patříte mezi ty stovky milionů lidí, co používají Snapchat, tak si poslechněte, co je nového. Platforma totiž propojila svoji populární mapu se Spotify. Funkce se jmenuje Now Playing a v praxi to znamená, že na mapě přímo uvidíte, co vaši známí zrovna poslouchají za soundtrack ke svému dni. Mně osobně to přijde jako skvělý způsob, jak objevit novou hudbu, aniž byste se museli složitě vyptávat. Stačí kliknout na ikonku kamaráda na mapě, zjistit, co mu hraje do uší a pokud se vám to líbí, rovnou si tu skladbu jedním kliknutím uložíte do svých oblíbených na Spotify. Celé je to samozřejmě ošetřené z pohledu soukromí, takže si můžete sami vybrat, jestli váš hudební vkus uvidí celý svět, nebo jen pár vyvolených, před kterými se nestydíte, že vám v playlistu rotuje nějaké to guilty pleasure. Šéf hudební divize Snapchatu, Manny Adler, k tomu trefně poznamenal, že hudba je jedna z nejosobnějších věcí, které sdílíme. A teď to propojení bude zase o něco přirozenější. Tak co, už jste se dívali na mapu, jestli vaši sousedi náhodou netají slabost pro stejnou kapelu jako vy? Každopádně, my vám ten hudební doprovod budeme dělat i nadále tady v éteru, tak zůstaňte s námi.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Víte, co je na vodě z kohoutku nejlepší? Že ji máme v podstatě jako samozřejmost. Ale ruku na srdce. Napadlo vás někdy, že byste se stali jejími oficiálními ochutnávači? V Hořovicích to není žádná sci-fi, ale realita. Tamní vodárny Vak Beroun totiž rozjeli projekt, který je u nás naprosto ojedinělý. Vytvořili takzvaný senzorický panel. A o co jde? Představte si skupinu 11 dobrovolníků z různých koutů města, kteří se jednou týdně na chvíli zastaví, napustí si sklenici vody a zapojí své smysly. Podívají se na barvu, přivoní si a ochutnají. Pak jen naťukají výsledky do mobilu a vodárny okamžitě vědí, jak lidé vodu vnímají přímo u sebe doma v kuchyni. Jasně, laboratoře pořád jedou na plné obrátky a hlídají bezpečnost, o tom žádná. Ale lidský nos a jazyk jsou někdy citlivější než ty nejdražší přístroje. Třeba při plánovaných odstávkách panelisté hned nahlásili drobné změny, které by jinak prošly bez povšimnutí. Je to zkrátka skvělý důkaz, že moderní technologie a obyčejný lidský cit můžou fungovat ruku v ruce. Tak co? Zkusili jste dneska schválně zaměřit pozornost na to, jak chutná váš první ranní doušek vody? Možná v sobě taky objevíte malého experta. Mějte fajn den a pamatujte na pitný režim.
1: Energy Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energik. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
1: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
7: Víte, co je zajímavé? Čím víc se mluví o umělé inteligenci, tím víc nás to táhne zpátky k poctivé lidské tvorbě. Tak to si poslechněte. Čerstvý průzkum společnosti Luminate totiž ukázal, že lidé jsou k umělé inteligenci v zábavě pořád dost nedůvěřiví. Američtí posluchači. A diváci se na tenhle trend dívají spíš s ostražitostí než s nadšením. A skoro polovina z nich na rovinu říká, že by o hudbu měli mnohem menší zájem, kdyby ji složil počítači. Úplně nejhůř dopadla představa, že by písničku zpíval čistě umělý hlas. To se prostě nelíbí skoro nikomu. Ale pozor, v jedné věci jsme k těm algoritmům trochu milosrdnější. A to jsou videohry. Tam to skoro polovině lidí nevadí a berou to jako součást digitálního světa. Hodně taky záleží na věku. Zatímco starší generace nad 55 let říká umělé inteligenci jasné ne, náctiletí jsou v tomhle mnohem otevřenější. I když, i ti mladší k tomu mají respekt. Třeba u zpravodajství. Tam lidé chtějí mít jistotu, že za tím textem stojí člověk a ne jenom kód. Je vidět, že i když nás technologie obklopují ze všech stran, ten lidský faktor, emoce a autenticita jsou pro nás v muzice pořád to nejdůležitější. Tak schválně, jak to máte vy, když slyšíte novou věc v rádiu?
8: My tady pro vás budeme hrát dál a nebojte, zatím jsme to pořád my. Z masa a kostí. Tak zůstaňte s námi a užijte si další muziku.
6: Radio Energik.

0: Máte v plánu vyrazit o víkendu nebo klidně hned dneska odpoledne na čerstvý vzduch? Tak máme jeden tip na cestování Vysočinou. Pokud budete v Třebíči, můžete nasměrovat své kroky k novince ve městě, která spojuje klasickou procházku s docela nevšedním zážitkem. Na hrádku se totiž objevil nový obyvatel, tedy spíš takový kovový elegán, kterému se říká Poeziomat. Možná už jste o tomhle nápadu slyšeli z jiných měst, ale teď má i Třebíč konečně svůj vlastní hlas. Celé to funguje naprosto jednoduše a v tom je právě to kouzlo. Nepotřebujete žádná sluchátka, žádnou aplikaci v telefonu, prostě jenom přijdete k téhle kovové rouře, pořádně zatočíte klikou a pak už jenom posloucháte. Tím pohybem si totiž sami vyrobíte elektřinu a město vám za odměnu začne vyprávět své příběhy. A že je o co stát, protože hrádek je sám o sobě místo s neuvěřitelnou atmosférou. Z Poeziomatu se na vás vyhrne směs poezie, hudby, ale taky vzpomínky pamětníků nebo zajímavosti o našich památkách UNESCO. Je to takové kino pro uši přímo uprostřed přírody. Víte, kolikrát člověk projde kolem historických míst a vůbec si neuvědomí, co všechno se tam odehrálo? Tohle je ideální šance, jak se na chvíli zastavit, zapojit svaly na ruce a nechat se unést hlasy, které utvářely Třebíč.
1: Takže až půjdete kolem, určitě se u Poeziomatu zastavte a dejte mu šanci, aby vás trochu kulturně naladil.
0: My teď v ladění pokračujeme, ale zůstaneme u muziky. Pěkný poslech.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
2: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. New truck, big

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Možná, že se vrátíš zpátky a budeme jen ty a já. Kolem krku pořád nosíš